Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

Ne, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

jasně, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Rádio Český Blaník.

nechtějí mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív.

zrubia pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Oru. Jak žil bych rád.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Český blaník.
4: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
3: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
1: Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které jste už dlouho ne...

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Český Blaník.
1: Rádio Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
4: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
2: I ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Zorinko, poď ke mne. Zoro, ke mne. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Český blaník.
8: To je blaníček.
9: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Rádio Český Blaník.

0: 6 hodin, skvělé ráno, pustili jste si rádio Český Blaník? To máte rádi, české písničky. A my pro vás máme Dalibora Jandu.
1: Vždycky jsem to já, koho smůla prohání.
0: V Českém ránu i Olympik a jasná zpráva.
1: Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat víc.
0: A nebo Anaka a nebe. Jaké bude to dnešní nebe? No, budeme si hrát pohodové písničky, ty, které máte rádi. A dnešní nebe, no, bude to takový pelmel.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: V Čechách většinou zataženo, s deštěm, ráno očekávejte přehánky, přes den zaprší vydatně. Nicméně na Moravě a také na východě, tam by mohlo být ještě polojasno, ráno i skoro jasno. Teploty na Moravě do 31 stupňů, v Čechách převážně do 20. Toliko počasí, přeji hezké ránko.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na hranici se Slovenskem začne 24-hodinové cvičení. Policie si během něj vyzkouší znovu zavedení hraničních kontrol. Akce, do které se zapojí přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků, prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Brno pokračuje v otevřenější výuce o menstruaci a dospívání. Loni si speciální workshopy vyzkoušely 3 základní školy, ale to se do programu přihlásilo 40 škol z celého města. Komu je určený, dodává za magistrát Zdeňka Obalilová.
9: Workshop Moje první menstruace je určený primárně pro 4. ročníky. Většina škol ho ale nabídne i páťákům a páťačkám. Loni zapojené školy vyzdvihovaly otevřenou a bezpečnou atmosféru programu a aktivní zapojení dětí. Lektorky vedou program srozumitelně s ohledem na věk dětí.
8: Do všech základních škol zřizovaných městem navíc Brno dodává už 2. rokem menstruační potřeby. Evropská unie a Kanada směřují k novému všestrannému partnerství. To zahrne celou řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky obrany a bezpečnosti. Obě strany se tak snaží vybudovat novou a provázanější alianci, která by vyvážela globální mocenskou politiku v čele se Spojenými státy a Čínou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Podlehla vítězce poslední 2 ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové. Svou čtvrtfinálovou porážku Nosková označila za nevyužitou šanci a přiznala, že prohra bolí víc, než kdyby byla po jednoznačném průběhu. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
0: Hezké ráno přeji.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: A posílám české písničky, které máte rádi. Víťa Vávra, Karel Zich, anebo tohle skupina Olympik. A jasná zpráva. 4 minuty po 6. Hezký den.

0: Karel Zich a překrásná písnička, která se jmenovala Přiznávám. Za chvíli Nebe Anika, anebo Michal Prokop, Framus 5 a Bitva o Karlův most. Teď ale gratulace všem Danielám. Je 9. září a Danieli slaví svátek. Narozeniny má hudebník, bývalý člen skupiny Eurythmics, a to je Dave Stewart. Slaví také americký herec, nebo spíše herec amerického původu Adam Sandler, ale je tu také jeden britský herec Hugh Grant, ten má 660. Tak přátelé, pokud něco slavíte, tak všechno nejlepší a za chvíli se podíváme zase do knihy psů. Kdo má svátek a budeme se soustředit opět na to plemeno týdne, a to je australský ovčák. Tak hezké ráno.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: spásu, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most, bitvě o Karlův most.
1: Český Blaník.

2,5 minuty a máme 6:30, posloucháte Rádio Český Blaník a tento týden se věnujeme zase plemenům psů. V tomto týdnu je to australský ovčák a tady je potřeba dodat, že je to pes, který je vždy připravený splnit příkazy svého pána. Ty ctí a miluje. Jako ovčácký a pastevecký pes, který musel u svého zaměstnání přemýšlet, má ovšem sklony k jisté nezávislosti. K cizím lidem bývá obvykle spíše rezervovaný. Dobře se snáší s jinými psy. Díky svému ovčáckému založení mívá tendence schánět pěkně dohromady a hlídat psy a lidi, což obvykle nebývá jiné než dobré pracovní situaci. A tam to bývá žádoucí. Snadno se podřizuje a také učí a proto je v současné době stále oblíbenějším rodinným psem. Je to prostě australský ovčák, lidově řečeno australáček. A když se podívám do toho psího kalendáře, kdo pak na mě dneska kouká? Je to Dicky. Tak pokud ho máte doma, mu dopřejte dneska dobrou snídaní.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Radio Český Blaník.
8: To jsou i činasky.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Tohle byla skupina Modu, za chvíli Helena Vondráčková, O Harold, k tomu všemu Dalibor Janda, Vždycky jsem to já, Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav, právě teď.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Petro, přeji krásné ráno, jak je aktuálně?
2: Dobré ráno, tak aktuálně v Čechách převládá velká oblačnost a v pásu zhruba z Ústeckého kraje do Jihočeského kraje i prší. Na Moravě a ve Slezsku je naopak jasno až polojasno. No a pestré jsou i teploty. Na spoustě míst dnes měli tropickou noc, to znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Například stanice Vidnava v Olomouckém kraji měla 24,6. Níže se zde teplota neklesla. Oproti tomu máme místa, kde je chladno, kolem 14 stupňů, například na západě Čech nebo na jeho západě Moravy.
0: Co z toho tedy ze všeho, jaký dnešek bude?
2: Pořád bude převládat rozdělené počasí. V Čechách čekáme hodně oblačnosti, hlavně odpoledne bude deštivo a večer zde bude déšť ustávat a na západě bude i ubývat oblačnosti. Naproti tomu na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a až později se vyskytne déšť, přehánky nebo i lokální bouřky. Teploty budou ve velmi širokém intervalu od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě území. A v Čechách se ještě do toho bude odpoledne ochlazovat. V 1000 metrech na horách nadhříme kolem 16, teplej pak bude v Jeseníkách a Beskydech, tam kolem 22 stupňů.
0: Tak paráda, moc krát děkujeme. Mějte se, Petro.
2: Mám taky krásný den, naslyšenou.

0: Dalibor Janda a písnička Vždycky jsem to já. Máme minutku a půl po 6:45. Přeji vám krásné středeční ráno. A teď nová česká hudba. Zpěvačka a skladatelka Leny, tedy Lenka Filipová mladší, vydá na své 33. narozeniny své 4. studiové album. A jeho představení světu si pořádně promyslela. No konec konců posuďte sami.
1: Já jsem si pro tu prezentaci nebo představení jako alba veřejnosti vymyslela 4.11. akci v Roxy. Bude to takový speciální, já jsem celý ten večer pojmenovala One Night Only, ale je to trošku mystifikace, protože ty večery jsou ve skutečnosti dva a jeden je v Praze a druhý je o týden později v Londýně a vypovídá to i o tom směru, který vždycky je a byl u mě takovou jednou nohou do zahraničí a jednou nohou tady v Čechách.
0: Len je prostě živel a my samo sebou držíme palce. Jo a ještě připomenu, že ty zmíněné 33. narozeniny Lenka oslaví 25. září. Co dál tady u nás, tak určitě skvělá Hanka Zagorová a písnička Jen pár dnů s Vlastimilem Harapesem. Dále to bude Karie anebo Václav Neckář. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Jsme Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
13: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
11: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
12: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

učím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a bylo 7 hodin, za chvíli tu budou třeba Iveta Bartošova. Dobrý kafe, Lucie Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: A nebo písnička Si a Petr Zek. Jo, tak to jsou oni, české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, dneska to bude počasí rozdílné. V Čechách očekávejte přibývání oblačnosti s deštěm, na Moravě ještě místy polojasno nebo po ránu i skoro jasno. A také ty teploty budou rozdílné v Čechách do 20 a na Moravě do 31 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice.
2: Za volantem
3: s Českým Blaníkem. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Kolona má kilometr a dál narůstá. D1 dělá problémy také na 67. kilometru ve směru na Brno, kde se srazila dvě osobní auta, a na 311. kilometru směrem na Ostravu havarovala dodávka do odstaveného vozíku. Osobní auto srazilo srnu na příjezdu do České Lípy. Od Mimoně doporučujeme snížit rychlost a podobná situace je také na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Olbramovicemi. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku, ten je k dispozici. Číslo 720 83 63 07.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna přehlasovala senátní veto ve sporné změně pravidel zaměstnávání státních úředníků. Podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Víc řekl v dolní komoře předkladatel zákona Radek Vondráček z ANO.
7: Já samozřejmě respektuji senát a jeho výhrady, ale jsem přesvědčen o tom, že Česká republika potřebuje modernější a pružnější státní správu, ne další zakonzervování současného systému.
3: Předloha má nahradit od listopadu nynější zákon o státní službě. Sněmovna také večer schválila omezení prezidentských pravomocí. Záchranáři zasahovali v Praze u dvou nehod tramvají s chodcem a v obou případech šlo o nezletilé. Tramvaj včera odpoledne srazila u Zahradního města 17-letou dívku. Na Karlově náměstí pak tramvaj srazila 4-leté dítě. Zraněné převezli záchranáři do nemocnice. Norsko se dnes rozloučí s králem Haraldem V. Státní pohřeb se uskuteční v katedrále v Oslo a na obřadu budou hlavy řady států, včetně německého prezidenta a nebo českého prezidenta Petra Pavla. Rozloučení s králem, který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech, se zúčastní i členové evropských královských rodin. Tenistka Kateřina Siniaková na US Open pokračuje dál. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupila do semifinále 4 hry a v New Yorku můžou zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech Grand Slamů. Sama Siniaková pak může získat celkově 12. Grand Slamový titul v ženské deblu. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, jsem připraven 5 minut po 7. poslat další českou pro vás.

0: Na to koukám, vidím nějaký ten přízrak.
1: Jo, jo, tak tenhle ten přízrak je se 7B. A je to skupina Karamel, za chvíli Pokáč, Iveta Bartošová, anebo písnička dne. Si a Petr Rezek, jak to sní? Dozvíte se za chvíli na Českém Blaníku. Dobré ráno.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

Spíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása tváří.

0: 7 hodin 16 minut posloucháte rádio Český Blaník, za chvíli tango, Lucie Bílá, dobrý kafe a tohle už je Petr Zek.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Je tu s písničkou Si, jak to s ní je, to nám Petr prozradí. Petře?
3: V 70. letech strašně letěla italská muzika v celé Evropě. Samozřejmě byla žádaná i u nás. A tak naše volba padla na píseň Tociho tu. To už bylo s orchestrem Karla Wagnera. No a samozřejmě opět Pavel Žák splodil krásný text a píseň Si byla na světě. Navíc s okamžitým úspěchem, to jsem byl moc rád. Konečně dodnes je jednou z mých finálních písní na koncertech.
0: Tak já tuhle krásnou písničku právě teď posílám. Tady je Petr Zek a Si.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: čase být.
1: To byla Lucie Bílá a dobrý kafe, tak doufám, že ho máte na stole. Za dvě minuty už máme 7:30 a tady u nás za chvíli si dáme třeba Leto 95 podání Marka Ztraceného, Valda Matuška, KTO, Běž Báro spát, anebo MC Erika Barbara. Hrajeme si české písničky, které máte rádi, ale samo sebou přidáváme i ty slovenské. Tak hezké ráno a krásný dobrý den. Jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, se za chvíli dozvíte. Přihlásí se meteoroložka Petra Sýkorová. Tak si to u nás nenechte ujít.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
12: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
13: Vraňany nabízejí.
14: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Na rádiu Český Blaník.

0: Za 6 minut už bude 7:45. Přeji hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je Petra Sýkorová. Petro, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, tak aktuálně v Čechách převládá velká oblačnost a v pásu zhruba z Ústeckého kraje do Jihočeského kraje i prší. Na Moravě a ve Slezsku je naopak jasno až polojasno. No a pestré jsou i teploty. Na spoustě míst dnes měli tropickou noc, to znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Například stanice Vidnava v Olomouckém kraji měla 24,6 stupňů. Níže se zde teplota neklesla. Oproti tomu máme místa, kde je chladno, kolem 14 stupňů, například na západě Čech nebo na jeho západě Moravy.
0: Dobře. Jaké počasí přinese ten dnešní den?
2: Pořád bude převádat rozdělené počasí. V Čechách čekáme hodně oblačnosti, hlavně odpoledne bude deštivo a večer zde bude déšť ustávat a na západě bude i ubývat oblačnosti. Naproti tomu na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a až později se vyskytne déšť, přehánky nebo i lokální bouřky. Teploty budou ve velmi širokém intervalu od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě území a v Čechách se ještě do toho bude odpoledne ochlazovat. V 1000 metrech na horách nahoře kolem 16, teplej pak bude v Jeseníkách a Beskydech tam kolem 22 stupňů.
0: To říká meteoroložka Petra Sýkorová. Petro, díky, krásné ráno přejeme do celé České republiky. Posloucháte Rádio Český Blaník, ale tu 95 přidá Marek Ztracený.

0: Jelena, písnička Touha pláč. Jakou písničkou potěšíme vás, naše posluchače Rádia Český Blaník? V českém ránu zhruba v 8 hodin a 15 minut přichází chvíle pro vás. Jakou písničku vyberete právě dnes, dejte nám vědět přes WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Je to úplně na vás, česká, slovenská, ale jedno omezení tady je. Skutečně musí být pouze česká nebo slovenská, protože jsme Rádio Český Blaník a české písničky máme rádi. Takže hrajeme hezké české pro vás. Za chvíli Karel Gott nebo Olympic a jak říkám, po osmé už to může být podle vás.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
8: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
9: www.cirkushumberto.com.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
13: Asi do mě žít nebo sám.
11: Písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo, já se jen
12: dív, i takové, které si s námi zpívají i naše děti.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: Za chvíli bude 8 hodin a vy jste si pustili rádio Český Blaník. Za to velké díky, co dál tady u nás, tak třeba Pavel Bobek.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej.
0: Mám tu i mandraže. A nebo jeden Jarošovský pivovar a Argema. České písničky, které máte rádi, ty hraje právě Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: V Čechách obloha zatažená až oblačná, po ránu očekávejte přehánky, odpoledne a k večeru trvalejší déšť, ale k večeru už se zase začne pomalu protrhávat oblačnost. Opak toho bude na Moravě očekávejte ještě teď ráno jasno až polojasno a tady teploty do 31 stupňů, v Čechách většinou do 20. Toliko počasí, míříme na silnice.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
4: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Pozor, dejte na dálnici D7 na 75. kilometru na sjezdu na Droužkovice směrem na Prahu, kde havarovalo nákladní auto a sjezd a nájezd je zavřený. Silný provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od Kývalky až po sjezd na Břeclav. Doprava vázne také na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Tunely se odbavují blokově. Nehoda je na D1 na 311. kilometru před Bělotínem směrem na Ostravu, je to v místě dopravního omezení, ale zásadní kolona se tam netvoří. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda premiéra Petra Babiše může čelit hlasování o nedůvěře. Mimořádné jednání sněmovny chce svolat opoziční KDU-ČSL. Podle lidovců vládní kabinet postupuje se zadlužujícím rozpočtem proti vlastnímu programovému prohlášení. Měla by ho změnit a před poslance předstoupit s žádostí o důvěru. Za rozsáhlým požárem kladenského Lidlu je zkrat v elektroinstalaci. Tomu došlo v podstřešním prostoru, takže se plameny velmi rychle rozšířily na celý objekt. Škoda dosahuje 120 milionů. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Z blízké ubytovny bylo evakuováno 53 lidí. Praha udělala krok k páté lince metra. Schválila plán na zadání studie proveditelnosti. Takzvané Ečko má fungovat jako okruh a propojit všechny stávající linky. Podle jednoho z kandidátů na pražského primátora Tomáše Portlíka je určitě potřeba nad další trasou přemýšlet.
10: Povinností zodpovědného vedení je připravovat Prahu nejen na příští volební období, ale i na další desetiletí. Proto má smysl už dnes pracovat na přípravě páté linky metra. Zároveň ale víme, že její výstavba by vyšla zhruba na 220 miliard korun a Praha má před sebou projekty, které potřebuje dokončit dříve.
4: Podle Portlíka je to hlavně metro D a městský okruh. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá od 5 hodin Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. Hradec Králové pak bude chtít od 7 večer zaskočit po nedělním triumfu nad Spartou dalšího favorita, a to Plzeň. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju a přeji krásné ráno všem.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin k tomu 3,5 minuty, tohle už je skupina Lucie a Šrouby do hlavy. Tak hezké ráno a pohodový den přeji všem.

0: písničku na přání.
1: A je to tady. Jedna podle vašeho výběru, tedy na vaše přání. Budeme hrát pro Honzu Odrosti. Kamaráde, v pátek to rozjedeme. Ty víš, o co jde. V každém případě ta tvoje padesátka, ta bude stát za to. A posílám i jednu naší Argema Jarošovský pivovar.

0: Tohle byla báječná Helena Vondráčková s písničkou Byl si můj typ. Za 5 minut už máme půl deváté. Já vám všem přeji krásné 9. zářijové ráno a samo sebou také přidávám gratulaci. Dneska jsou to Daniely, které slaví, tak všechno jen to nejlepší od rádia Český Blaník. Co dál tady u nás, tak za chvíli nabídnu Mandraže a bude tu i Pavel Vítek a jeho modlitba. A jaké počasí přinese dnešní den, zeptáme se. Za malou chvíli přidám informace od Petry Sýkorové.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha 100 důlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
10: 12. září, Johan V. Třebíblice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíblicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6 000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Pavel Vítek a písnička Modlitba, za chvíli tu budou Martin Maxa anebo Michal Tučný.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď už meteoročka Petra Sýkorová. Petro, já vám přeji hezké ráno. Pojďte nám povědět, jaké to dnešní ráno je v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
2: Dobré ráno, tak aktuálně v Čechách převládá velká oblačnost a v pásu zhruba z Ústeckého kraje do Jihočeského kraje i prší. Na Moravě a ve Slezsku je naopak jasno až polojasno. No a pestré jsou i teploty. Na spoustě míst jsme měli tropickou noc, to znamená, že teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Například stanice Vidnava v Olomouckém kraji měla 24,6 stupňů. Níže se zde teplota neklesla. Oproti tomu máme místa, kde je chladno, kolem 14 stupňů, například na západě Čech nebo na jeho západě Moravy.
0: Petro, jaké počasí přinese ten dnešní den? Jak bude?
2: Pořád bude převládat rozdělené počasí. V Čechách čekáme hodně oblačnosti, hlavně odpoledne bude deštivo a večer zde bude déšť ustávat a na západě bude i ubývat oblačnosti. Naproti tomu na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a až později se vyskytne déšť, přehánky nebo i lokální bouřky. Teploty budou ve velmi širokém intervalu od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na východě území a v Čechách se ještě do toho bude odpoledne ochlazovat. V 1000 metrech na horách navříme kolem 16, teplej pak bude v Jeseníkách a Beskydech, tam kolem 22 stupňů.
0: Já vám děkuju a přeji krásný den. Mějte se hezky.
2: No, taky krásný den, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.

0: Martin Maxa a jeho ráno v ulicích. Přeje hezké ráno, za 4 minuty už máme 8:45. Tak se nám chystá ochlazení a hodně se začalo teď hovořit ku podivu o lyžování. Ski areál Špindlerův mlýn totiž dokončuje novou lanovku. Ta by měla zatím fungovat jednosměrně, propojí areály Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři poprvé vyzkoušejí už 12. prosince. A podrobnosti nám prozradí pan ředitel Špindlu René Hroneš.
1: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: A propojit oba směry by se měly povést příští rok. Tak držíme palce, aby to klaplo, a za malou chvíli už Marie Rotrová, skupina Katapulta nebo Michal David. Zůstaň a neodcházej. Já ale bohužel už odejít musím, protože už je tu kolegyně Veronika Rážová. Ta se na vás moc a moc těší a bude s vámi mezi 9:00 a 13:00. Užijte si den s Českým Blaníkem.
2: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
4: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 13. září do Baumaxu v Příbrami.
5: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
5: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
4: Více na Baumax.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou piveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40%
3: České ráno.
2: Přejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce s oblíbeným
3: České ráno
2: a těch nejlepších
4: na Českém Blaníku.
2: Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
3: České
5: ty
3: ráno.
5: Naposledy si viděl na syna brečet štěstím. Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší České srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30
3: České
5: O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz.
3: České ráno.
5: Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Seriál Kukačky a písnička, jejich úvodní písnička Samotní nejsme nic v podání Lenky Filipové a její dcery Leny. Posloucháte Český Blaník, 9. hodina, je tu s vámi už je Veronika Rážová a před námi Čenasky.
1: Jsem silnej ročník, 70 a možná, že jsem...
0: Vzpomínka na rok 1970, dáme si i Hanku Zagorovou. A se svou Mademoiselle Giselle přijde Václav Neckář. Už za chvíli zprávy, taky si dáme aktuální dopravu, ale ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak včera bylo, řekla bych, skoro až enormní teplo. Pojďme se podívat, jaké to bude dnes. Dnes to bude velice proměnlivé a skutečně bude záležet na tom, kde se budete vyskytovat. Takže pojďme to tak nastřelit. 18 až 32 stupňů Celsia. Skutečně to je teplotní rozptyl, který bude panovat napříč Českou republikou. Jinak prozradím, že by mělo být většinou zataženo až oblačno, lokálně i se deštěm. Ale, jak už jsem říkala, záleží na tom, kde budete. Hlavně přitom poslouchejte Český Blaník.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Pozor, dejte na dálnici D6 na 122. kilometru směrem na Karlovy Vary. Bourala tam 3 osobní auta. Silnice je průjezdná pouze levým pruhem. Zdržíte se v koloně. Na D2 na 0,5. kilometru od Bratislavy na Brno se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou a dálnice je skoro neprůjezdná. Kolona se táhne od 5. kilometru. Silný provoz je na Pražském okruhu od dálnice D1 na Ruzyni. Dochází k blokovému odbavení v tunelech a 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od 5. kilometru. Pokud pokračujete po okruhu dál, necháte dalších 20 minut až k exitu Ořech. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
5: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Pro doma.
6: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Projednávat opakovaně budou i EET, kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Auto není trezor, policisté znovu upozorňují řidiče, aby ve vozech nenechávali žádné věci. Na viditelném místě totiž mohou přilákat zloděje. Pokračuje středočeská policejní preventistka Martina Hamplová.
9: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením. Určitě nenechávat na viditelném místě kabelky, elektroniku.
8: Řidiči by neměli v autě nechávat ani doklady nebo náhradní klíče. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla ve třech setech. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne, 9 hodin a 5 minut a za chviličku už tu bude Iveta Bartošová, Karel Černoch a ještě před nimi Václav Neckář s Mademoiselle Giselle.

0: Rádio Český Blaník.
1: Už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď.

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník a děláte dobře, protože české písničky teď na chviličku vystřídá nějaká ta pěkná raritka z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Pepíno Vaněk nám stejně jako každý všední den přináší další kousek. Tak Pepíno, je to tvoje.
2: Rubikova kostka, to byl svého času velký fenomén. A my jsme byli svědky zajímavého rekordního pokusu, kdy Leopold Heneš a jeho vnuk David dokázali do čtverhrané lahve o objemu půl litru tu Rubikovu kostku na střídačku složit. Takže oni ji nejdřív rozebrali na jednotlivé kostičky, pak dlouhými pinzetami vkládali do hrdla lahve ty jednotlivé dílky a muselo se jim to povést tak, aby ta kostka pak měla všechny strany správně barevné. Jim se to povedlo a my jsme rádi zapsali do České knihy rekordů.
1: Tak to je krásný rekord a samozřejmě opět obdivuhodný. Celkově já obdivuju ty, kteří dokážou za těch pár vteřin tu Rubikovu kostku poskládat tak, posouvat ta políčka tak, aby to všechno lícovalo. Takže gratulujeme i tentokrát, no a těšíme se, co pro nás budeš mít zase příště.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A my pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi už za chviličku. Krásná spolupráce Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan. Taky Karel Gott, anebo Houby magický. Od Kabátu na Českém Blaníku.

gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, miluju tě. Krásná písnička na Českém Blaníku v 9 hodin 27 minut. Za chviličku 9:30 a za další malou chvíli se podíváme na dnešní den. Dnes máme středu, krásné datum 9.9. A cože se dnes stalo a nebo co významného slavíme, to se ode mě dozvíte už za chvilku.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
11: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
10: Mají i pořádný stroje?
11: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
12: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
13: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: www.prageboats.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
18: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
19: České písničky, které máte rádi.
20: Český Blaník.

se mi snívá, že zas dva cůbky mám.

0: Michal Hruza a jeho zakázané uvolnění na českém Blaníku 9 hodin 44 minut a navíc 9.9. Takový pěkný den, krásné datum. No a pokud vás zajímá, co se třeba v minulosti odehrálo zajímavého, poutavého, co zkrátka stojí za zmínku, tak potom vězte, že například v roce 1960 se narodil britský oblíbený herec Hugh Grant. Takže přejeme všechno nejlepší k 660. narozeninám. Pokud máte rádi komedie, tak určitě znáte Adama Sandlera, amerického herce, který dneska slaví kulatou 60. No ale pojďme se podívat i na něco trošičku obecnějšího, a to je Světový den. Dnes 9.9. si připomínáme Den vídeňského řízku. Takže pokud máte rádi takzvaný Wiener Schnitzel, tak byste si ho dnes buď měli někde dát, a nebo třeba doma udělat k obědu, k večeři. To už nechám na vás. Navíc dnešek je také Evropským dnem recyklace baterií. Ten by nám měl připomenout hlavně to, jak je důležité třídit baterie a neházet je do směsného odpadu. Zkrátka a dobře, nebezpečný odpad patří úplně nikam jinam. Takže myslete na to vždycky, když vám dojdou baterky v hodinkách, budíku nebo kdykoliv v jakémkoliv elektronickém zařízení, tak určitě baterky hoďte tam, kam patří. V mnoha elektrošopech také stejně, tak v drogeriích jsou speciální sběrné krabice na baterie. Takže myslete na to a hoďte tam baterky. No a teď už jsou před námi další české písničky. Za chviličku nabídnu kapelu Krištof, ale ještě předtím přijde Maja na střechách na českém Blaníku.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
3: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Padá!
6: Tak si něco přej!
5: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
9: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
10: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
11: Jenomže ty máš auto. Tak přibrzdi.
12: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
13: No, konečně. Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
14: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
13: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
14: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
13: Maxi Dotace.
15: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
16: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
15: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
16: Tak teď už to zvládnem.
17: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
18: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
20: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Tak jsme se tu všichni sešli ve svazu českých bohémů. Tohle jsou Bohnouti na českém Blaníku. 10. hodina je tady a my jedeme dál, protože za chvilku nás čekají další české písničky. Třeba jedna od Marka Ztraceného.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření písně.
0: Taky si dáme Petru Janů. Říkej mi. A já vám taky řeknu, co nám zaspívá divokej Bill.

0: životí.
1: A my taky za chviličku společně zamíříme do Mikulova. Co se tam už od pátku bude dít, to se dozvíte za pár okamžiků.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Ráda bych vám řekla, jak u vás dnes bude, ale já to nevím a nevědí to ani meteorologové, protože to počasí se bude tak různit, že zkrátka dobře naměříme od 18 do 32 stupňů Celsia. Záleží skutečně na tom, kde se budete nacházet. Vím jenom jistě, že na horách bude kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech trošku tepleji, kolem 22, no a jinak uvidíme. Očekávejte většinou zataženou až oblačnou oblohu s lokálním deštěm. K večeru budou od západu srážky ustávat a na západě bude ubývat i oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku má být jasno až polojasno, takže jako obvykle tam budete mít asi zase tepleji. Před námi jsou další české písničky a taky zprávy.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Bezpečnostní složky si ode dneška na 24-hodinovém cvičení vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků. Je potřeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané, sdělila to prezidentská kancelář. Evropská komise firmám z holdingu Agrofert dočasně pozastavila proplácení části dotací. Cestování veřejnou dopravou má být co nejjednodušší. V Jablonci nad Nisou k tomu přispěje nový terminál, který nabídne pohodlnější možnosti přestupování. Jak to bude vypadat, ví mluvčí radnice Jana Fričová.
11: Aktuální návrh propojuje autobusovou dopravu s budoucí tramvajovou tratí, železnicí a pěšími trasami a zároveň vytváří nové veřejné prostranství u Lužické Nisy.
10: Celkové náklady jsou necelých 400 milionů korun. Do zkušebního provozu by terminál měl vstoupit za 2 roky. No a fotbalista Sané Young opouští pražskou Slávii. 21-letý gambijský křídelník zamířil na roční hostování do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno. Úřadující ligový mistr z Edenu si jej ale v zimě může předčasně stáhnout. Kluby o transferu informovali na sociálních sítích. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
12: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré dopoledne, 10 hodin a 6 minut, s vámi je Veronika Rážová, za chviličku tu bude Jiří Štědron, Damians a nebo teď už projektil Zahrada ticha. Připomínám, že dnes máme středu 9. září, svátek slaví Daniela. Třeba pokud nějakou znáte a chcete jí udělat radost písničkou, můžete jí nechat u nás zahrát písničku na přání. A já vám už zanedlouho prozradím, jak na to. Tak i dál, poslouchejte Český Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Tak to byl Marek Ztracený na Českém Blaníku. 10 hodin a 17 minut a my teď společně zamíříme do Mikulova. Ten totiž od pátku ovládne tradiční pálavské vinobraní. A já už mám na telefonu mluvčího vinobraní Dominika Ryšánka. Tak Dominiku, já vás zdravím. K vám do Mikulova jezdí každý rok celé rodiny. Bude tam program pro děti i v letošním roce?
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: No tak to slyšíte, je to tak, nejlepší je vidět to a zažít to na vlastní kůži. Tak Dominiku, my moc děkujeme a věříme, že účast bude hojná. Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program navíc bude zdarma. Ještě připomenu, že půjde o 79. ročník a odehraje se teď od pátku do neděle. Tak to bylo něco málo z Mikulova a teď zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Už za chviličku tu budeme mít ale i jednu slovenskou. Od Elánu, Smrtka na pražském Orloji. Ještě předtím ale Lucka Vondráčková, Kdo tě má rád?

0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník. Český.

Jiří Schellinger, Simsalabim, taková veselá písnička, 10 hodin, 30 minut k tomu, tak já doufám, že veselou náladu jsme na vás přenesli a pokud přeci jenom náhodou byste potřebovali nějakou vzpruhu v podobě písničky, tak si o ní budete moct napsat a to už za chvilku, nebo spíš už za chviličku vám prozradím, jak na to. Tak poslouchejte Český Blaník a do té doby si užijte Petra Kotvalda, Petra Spáleného a taky Petru Janů.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
0: tak Mironet, klikni dvakrát.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Prodáváte auto? Autojarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Autojarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
14: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
15: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
16: Posloucháte Český Blaník, 10 hodin 47 minut a nějaká taková půl hodinka nás dělí od písničky na přání, tedy od písničky, kterou vy si vyberete a já vám ji zahraju. Tak mi napište právě teď na 720 83 63 07, kterou že to budeme hrát a taky pro koho a taky od koho. Já doufám, že se do toho pustíte hned teď, protože ten z vás, kdo dřív přijde, ten bude mít písničku na přání. Máte ještě jednou možná i tu rychlejší variantu a to nahrát mi hlasovou zprávu přes WhatsApp na stejné číslo, tedy 720 83 6307. Ať tak či onak, já věřím, že vyberete to, co vám skutečně udělá radost a já vám ji moc a moc ráda zahraju. Písnička na přání tu bude za půl hodiny a do té doby další české písničky, které máte rádi. Třeba Maruška Rotrová a Jiří Bartoška.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

0: Jako kdyby mi čínsky mluvili z duše láska a data, tak to obojí je potřeba pro to, abyste někomu nechali zahrát písničku na přání. Samozřejmě pokud půjde třeba o nějakou zamilovanou. Už za chvilku, za 10 minut tady písnička na přání bude. Vy si o ní píšete na 720 836 307 a já jsem už teď moc napnutá na to, kdo z vás si písničku nechá zahrát a taky jakou. No a já to pro vás vybírám další české písničky, tak já doufám, že vy budete spokojeni s výběrem. Dáme si třeba Lucku Bílou.
1: Já jsem ulicí tvou, jsem já.
0: Taky tu bude Sebastian a jeho Toulavá.
2: On toužil, toužil, bylo to tak, tu holubici pouštím do oblak přes...
0: A těšte se i na Olympik, Okno mé lásky.
3: Ty, já, jsme.
0: A teď už počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to bude napínavé, protože napříč Českou republikou se dočkáme různých teplot, většinou od 18 do 32 stupňů. Má být zataženo až oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat, tu a tam se objeví dešťové kapky, ale ty k večeru také zeslábnou. Takže záleží na tom, kde se budete ocitat, pokud ovšem budete na horách, tam má být jen kolem 16 stupňů. Morava a Slezsko, tak ty budou opět o něco teplejší než Čechy, ale uvidíme nakonec. Každopádně doporučuji raději pláštěnku a nebo deštník sebou. No a vemte si oblečení, znáte to, na cibuli. Zkrátka vrstvěte a vrstvěte, ať můžete zase odkládat. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu, jako každé pondělí až pátek. Je tu váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
7: Aditek!
6: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
7: Aditek!
6: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
7: www.aditek.cz Aditek. Těsní hned.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Průměrná sazba hypoték stoupla po šesté v řadě, je nejvýš za dva roky. Sazba meziměsíčně stoupla o 0,9% bodu na 5,51%. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Brno pokračuje v otevřenější výuce o menstruaci a rozpívání. Loni si speciální workshopy vyzkoušeli tři základky, ale to se program výrazně rozšíří. Přihlásilo se do něj 40 škol z celého města. Komu přesně je určený a jaké jsou recenze z loňska, řekne za magistrát Zdeňka Obalilová.
11: Workshop Moje první menstruace je určený primárně pro čtvrté ročníky. Většina škol ho ale nabídne i páťákům a páťačkám. Loni zapojené školy vyzdvihovaly otevřenou a bezpečnou atmosféru programu a aktivní zapojení dětí. Lektorky vedou program profesionálně, citlivě a zároveň srozumitelně s ohledem na věk dětí.
10: Do všech základních škol zřizovaných městem navíc Brno dodává už druhým rokem menstruační potřeby. Zájem o členství v okrskových volebních komisích je měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu vyšší než v předchozích letech. Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn pro členy komisí. Naopak někde je mohl odradit souběh obou typů voleb. No a tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Kristýna Bucasová, Nicole Melicharová, Martinézová ve dvou setech. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne, 11 hodin a 5 minut, posloucháte Český Blaník, je s vámi Veronika Rážová a teď už taky Beatles v podání Karla Gotta. Tak hezký poslech a pěkné dopoledne.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dobré dopoledne, 11:15, to je aktuální čas a vy to už určitě znáte, nebo aspoň tušíte, že právě teď je tu čas na písničku.

0: Tak to byla Iveta Bartošová, Tři oříšky na českém Vlaníku. Za chviličku už bude 11:30 a já vám nabídnu další české kousky. Jeden od Olympiku, taky si dáme Michala Davida anebo skupinu Jelen. Tak zůstávejte s námi, za chvilku taky jedna lákavá pozvánka.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
7: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy. Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Posloucháte Český Blaník a tohle byla i trocha slovenštiny v podání Mekkyho Žbirky Nechodí. No, já tu pro vás mám velice lákavou pozvánku. Pokud byste se rádi na chviličku přenesli do doby Karla IV. A přitom nemuseli nikam cestovat časem, tak máte šanci. Na zámku v Bílovci totiž můžete navštívit výstavu Koruny Karla IV. Uvidíte korunovační klenoty z 5 evropských zemí, vzácné středověké rukopisy, taky modely slavných staveb a dokonce i archeologické nálezy z podzemního Bíloveckého hradu. Třeba unikátní zásnubní prsten starý víc než 600 let. A pozor, není to jen koukání do vitrín. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet středověké zbraně nebo oblečení. Výstava na zámku v Bílovci trvá ale už jenom do 20. září, tak si pospěšte, ať to ještě stihnete. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Valdemara Matušku a nebo kapelu Kryštof.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
14: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
15: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
16: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zona a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma. Zdar? Spolehlivě na cestách.
9: Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
17: Český blaník.
18: Český blaník.
19: Český blaník.

Co je to láska, ptá se Petr Novák. Tak láska k českým písničkám, tak ta se dá definovat velice snadno. Stačí, když budete ladit český Blaník a budete ji pěkně dokrmovat. Třeba písničkou od Standy Hloška. Taky to bude skupina Kex a jejich

0: A těšit se můžete i na štěstí Marušky Rotrové. Štěstí, věčný poutník, co dostává. A za chvilku nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnešní předpověď počasí, to je vlastně taková sázka do loterie, protože záleží na tom, kde budete. Počasí se bude velice měnit a také se bude lišit v závislosti na tom, kde se budete vyskytovat. 18 až 32 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní maxima a je to poměrně široký rozptyl. Vězte taky, že by tu a tam mohlo sprchnout, ale půjde jenom o lokální přehánky. No a pokud jste zvědaví, jak to bude vypadat zítra, pojďme se na to podívat. V noci 11 až 6 stupňů Celsia. Přes den už to bude lépe uchopitelné, protože zítra má být 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy zase o 2 stupínky více, tedy až 23. Na horách chladněji, jen 13 stupňů Celsia. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
2: www.hotovky.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se v Lazadě nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenali ji zhodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí, v Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v dobré vodě asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Území zabezpečila policie. Podle úřadů pro jadernou bezpečnost se v lokalitě nenacházejí látky, které by dříve sloužily jako chemické zbraně. Hasiči letos mimořádně kontrolovali bezpečnost nočních podniků, kontroly odhalily tisíce nedostatků a stovky případů museli požárníci řešit s provozovateli. Na co se zaměřovali a co bylo nejčastěji špatně, řekne mluvčí generálního ředitelství hasičské záchranné služby Václav Pilný.
9: Hasiči prověřovali především legalitu užívání staveb, průchodnost únikových cest i stav požárně bezpečnostních zařízení. Mezi nejčastější závady patřily nefunkční hasicí přístroje nebo zablokované únikové cesty. Kontroly celkem odhalily 2381 nedostatků
8: a uložené pokuty celkem vychází na 5,5 milionu korun. No a dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. No a Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po pravém poledni posloucháte Český Blaník, to znamená české písničky, které máte rádi, a za chviličku to bude znamenat Vladimíra Mišíka, Standu Hloška, ale ještě předtím Petra Koláře. Ještě, že tě lásko mám.

Proč ta růže uvadá? Vladimír Mišík, ETC na Českém Blaníku. 12 hodin a skoro 15 minut k tomu. Pokud byste chtěli sobě i dětem dopřát pořádnou dávku akce, tak v sobotu se v Pop Airport v Tuchoměřicích koná Den s hrdiny IZS. Od 10 hodin dopoledne do 6 večer tam budou hasiči, policisté, celníci i vězeňská služba a hlavně spousta pořádné techniky, včetně 40-tunového hasičského speciálu. Čekají vás taky napínavé ukázky zásahů, služební pejsci, speciální technika a spousta úkolů pro děti. No a nejlepší zpráva nakonec, vstupné je zdarma. Takže mrkněte se na to, Tuchoměřice už tuto sobotu, já si myslím, že bavit to bude nejenom děti, ale i dospělé, protože co si budeme povídat, hasičská technika, policejní auta, policejní uniformy a ukázka zásahů, to si myslím, že zaujme každého. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za okamžik to bude třeba Maruška Rotrová a její štěstí. Ještě předtím kapela Kex. Víš, na Českém Blaníku.

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vám dráci. Láska se totiž, i když je prebyt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebyt.

0: O lásce nám zpíval Pavel Dobeš. Jak jinak, takové věčné téma českých písniček. Posloucháte Český Blaník a pokud mrknete na Instagram nebo na Facebook na Český Blaník, tak myslím si, že budete taky spokojeni, protože o svých oblíbených interpretech se tam dozvíte možná to, co jste ani netušili. Už za chviličku další české písničky, tak zůstávejte s námi.
1: Český Blaník.

0: Tabáček na Českém Vlaníku a před námi už je další etapa, kdy se o vás bude starat Michal Krusberský. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne.
0: Krásné odpoledne i tobě. Tak Michale, co jsi měl nebo co budeš mít k obědu?
1: Měl jsem risotto, hele.
0: Ajajajajaj, já spoléhala na to, že ty jsi ten řízkový typ, jo. Protože dneska máme Mezinárodní den vídeňského řízku.
1: Tak smůla bude jindy, hele.
0: No, musíš se ho dát k večeři, jinak to nepůjde. Tak já hlavně doufám, že ty si tady naservíruješ a posluchačům naservíruješ české písničky, je to tak?
1: No to určitě, bez těch by to nešlo.
0: A co si dáme třeba do 13.
1: No tak už za chvíli Anna K. a taky bude Helena Vondráčková s Jirkou Kornem, které jsme měli i na Konopišti, tak si je dáme dneska dohromady a bude písnička Slunce, protože tady v Čechách už slunce moc vidět není.
0: Tak aspoň na Českém Vlaníku. Tak krásné odpoledne a zítra se těším na slyšenou.
2: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Padá!
4: Tak si něco přej?
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
10: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
11: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
15: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: oceán a naděje. A já myslím, že tady pořád ještě je naděje, že přijdou nějaké ty sluníčkové dny. Nebojte se, na Moravě a ve Slezsku tam ještě sluníčko je. V Čechách už máme zataženo. No ale za chvíli v našem vysílání je rozhodně Věrka Špinarová a kouzlo bílejch čar. Já ti řeknu jen jízdy zákonů. Taky bude trouba Lucky Bílé. A ještě kapela Olympic. I po 13. na Českém blaníku české písničky, které máte rádi. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už víš, co máš s tím ramenem?
6: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
5: Takže musíš zase někam jinam?
6: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
5: To bych taky potřeboval.
6: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
8: Počasí na Českém blaníku.
0: Zítra se nám to bude střídat, bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a teploty půjdou dolů na 16 až 21. Na jihu Moravy tam bude o něco málo tepleji, naměříme tady až 23 stupňů a na horách kolem 13. Tolik počasí na zítřejší den a teď další aktuální zprávy.
9: Zprávy na Českém blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Se zadlužujícím rozpočtem postupuje proti vlastnímu programovému prohlášení. Měla by ho změnit a požádat o důvěru. Koalice to považuje za pokus opozice o zviditelnění se před volbami. V Praze 12 vznikne další prostor pro praktické lékaře i specialisty. Ti tam budou moci vést svou praxi. Nový pavilon bude stát na obchodním náměstí v Modřanech. Více k objektu dodá radní pro investice a hospodářskou správu Jan Chalupný.
11: Výhodou je, že objekt už dnes ke zdravotnictví slouží, v jeho přízemí funguje chirurgie. Nový lékařský pavilon na tuto současnou funkci přirozeně naváže a zároveň umožní rozšířit nabídku ordinací pro obyvatele.
10: Součástí projektu budou také úpravy celé budovy, například zateplení a obnova fasády, výměna oken, nový výtah a oprava střechy. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní nebo senátní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou přinejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat hlasy. Dostanou za to nejméně 2,5 tisíce korun. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla ve třech setech. Na New Yorkském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
9: Rádio Český blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, už máme 3 minutky po 13. hodině, jsme uprostřed týdne, tak doufám, že zvládáte a my vám k tomu dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Vašek Neckář za chvíli a teď Dalibor Janda a Michal zdraví.
12: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní a co víc, no co bych si mohl víc teď přát.

0: Kouzlo bílejch čar a Věrka Špinarová 14 minut po 13. Kde jsou ty časy, kdy všichni kluci chtěli být automechaniky, že jo, stavaři, inženýři? No, teď děti chtějí být hlavně influencery a nikdo nechce studovat technické obory. Co s tím chtějí udělat ve vládě, to nám teď prozradí kolega Radek Barkman. Radku, zdravím tě.
1: Hezký den. Technické vzdělání postupně ztrácelo u mladých lidí na oblibě. Uvědomují si to také ministr školství Robert Plaga a jeho kolega z rezortu průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle nich by tak měla v každém regionu nově vzniknout minimálně jedna základní škola s rozšířenou výukou technické výchovy. Výuka by zde měla probíhat od září roku 2028. Konkrétní podobu přitom nechávají na jednotlivých školách. Druhým výrazným pilířem zmíněným na tiskové konferenci jsou duální střední školy. Zde se očekává úzké propojení vzdělávacích institucí s regionálními zaměstnavateli a množstvím praxí pro studenty. Konkrétní příklad vzájemné spolupráce se již rozjel v Uherském Brodě, kde tamní škola úzce spolupracuje s českou zbrojovkou. Havlíček uvedl, že projekty už nějaký čas běží a nachází mezi studenty oblibu. Na základní škole s rozšířenou polytechnickou výukou v Českých Budějovicích je údajně až trojnásobný zájem o studium. Mezi další tři pilíře pak patří dobrovolná mistrovská zkouška, kontraktové financování a nebo návrat polytechnické výchovy jako předmětu do běžné výuky. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, uvidíme, jestli to v praxi bude fungovat. Každopádně teď zase jdeme hrát Miraj za chvíli a nejdřív Lucka Bílá, která se svěřila, že nad jejím pozemkem taky lítal dron, aby ji prý načapali nahou. No, my si ji dáme s troubou, se které sičí plyn ven a vám přejeme dobré odpoledne.

0: A další rocková balada, kterou kapela Olympic rozhodně umí, teď nám dohráli a dospívali necelé 4 minuty před 1:30. A přátelé, jedna dobrá, jedna špatná zpráva. Ta špatná, pokud začneme u ní, vinařský rok zatím charakterizuje jediné slovo, a to je sucho, které se rozhodně podepíše na kvalitě. Už teď vinaři mluví o třetinovém propadu sklizně oproti dlouhodobému průměru. Co je ale dobrá zpráva, že by se to mohlo naopak pozitivně promítnout ve kvalitě budoucích červených vín, tak na ty se rozhodně těšíme. A vy se těšte na Ivetu Bartošovou a Michala Tučného už za malý okamžik.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami. Na Svaté hoře 12. září.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Vinobraní v Tróji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy, čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
9: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
11: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám,

0: Ne, ne, sami nechceme být. S vámi je Český Blaník, tohle byla Aneta Langerová a přátelé, já měl taky nápad. Koukl jsem se do kalendária a víte, co jsem zjistil? Že dneska slaví hrdinka našeho dětství. Poznáváte?
1: Učení, páni, zkušení.
0: Jasně, animovaný seriál Včelka Mája má dneska 50, protože na německých obrazovkách se poprvé objevil právě 9. září roku 1976. No a rychle si získal srdce dětí nejenom v Německu. Co jsem ale nevěděl, že seriál vznikl na motivy dětské knížky, kterou před první světovou válkou napsal německý spisovatel Waldemar Bonzels, který se ve 30. letech netajil antisemitskými názory. Když ale v německé televizi začátkem 70. let hledali nějaký námět pro nový dětský seriál, tak šla tahle politika stranou a knížka šla převést na obrazovku. Dost netradičně přitom němečtí producenti zvolili taky spolupráci s animátory z Německa a proto ta Včelka Mája občas trošku to Japonsko jako vystihuje, že jo. No a třešničkou na dortu byla samozřejmě hudba Karla Svobody, který nabídl titulní píseň i Karlu Gottovi. Ten si myslel, že půjdou s Karlem Svobodou, nejenom na kafe, ale místo toho ho Karel Svoboda zatáhl do studia. A tam vznikla za půl hodinky tahle ta fantastická znělka seriálu, která se stala i písničkou a Karel Gott ji musel vždycky taky hrát samozřejmě na svých koncertech. No a Včelka Mája u nás, dabovaná Aťkou Janouškovou, má prostě dneska 50. To je šílené, veďte. Tak jdeme si hrát za chvíli Eláni a taky Lucka Vondráčková.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
6: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 13. září do Baumaxu v Příbrami.
7: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
7: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
6: Více na baumax.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
10: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
11: Babí léto.
10: Burčák.
11: Skvělé jídlo.
10: Víno.
11: Příjemná atmosféra.
10: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
11: Pohoda.
10: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
11: Více na legendy v Třebívlicích.cz.
10: Generální partner je Centropol Energy.
12: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
13: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
2: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
14: Celý den jenom česky i slovensky.
15: Na Českém blaníku.

0: Na závěr hodiny velické zvony a taky kapela Čechomor ve 13.59 a za chvíli, čili po 14. hodině třeba Hanka Zagorová. Taky si dáme Mandraže a Motýly. A nebude chybět ani Michal David. České písničky, které máte rádi, budou znít v našem vysílání i po 14. hodině.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak v Čechách už nám místy prší a zítra bude taktéž oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a teploty půjdou dolů na 16 až 21, na jihu Moravy až 23 a na horách tam se rtuť teploměr vyšplhá maximálně ke 13 stupňům. Tolik zítřejší počasí, ale teď aktuální zprávy a David Račák s ním ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Bezpečnostní složky si od dneška na 24-hodinovém cvičení trénují znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků. Do lesů míří stále více houbařů, s houbařskou sezónou ale přibývají také případy lidí, kteří se v přírodě ztratí nebo zraní. Jak se na cestu do přírody připravit, říká policejní preventistka Monika Šindlová.
9: Je důležité se sebou vzít nabitý mobilní telefon, pití a nějaké vhodné oblečení. I někomu blízkému říct, kam se chystáte a kdy se asi vrátíte. Navíc je možné používat GPS lokátor, který dokáže určit přesné místo, kde se nacházíte.
8: Pokud se člověk ztratí, je potřeba, aby nejdříve zavolal na tísňovou linku. Britská letiště se v úterý kvůli problémům s řízením letového provozu potýkala s narušením stovek odletů. Potíže hlásily vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Ve večerních hodinách se situaci podařilo vyřešit. No a fotbalová Sparta po nepovedeném vstupu do probíhající sezóny zasahuje do realizačního týmu. Na Letné končí vedoucí fyzické přípravy Jan Kohl a specialista na standardní situace Jack Wilson. Trenér Priske ve funkci pokračuje. O doplnění jeho týmu budou letenčtí informovat později. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a o písničkách to bude i dál. Třeba vám v téhleté hodince představíme novinku od zpěvačky Leny, ale taky bude Petra Janů, Mirek Černý a nebo hned teď Hanka Zagorová i s písničkou Spěchám. Michal Krusberský je s vámi, tak pokud možno hezký den.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Jámy a Petra Janu nám dělala společnost 15 minut po 14 na Českém Blaníku a teď je to hudební téma. Zpěvačka a skladatelka Leny, tedy Lenka Filipová mladší, vydá na své 33. narozeniny své čtvrté studiové album a jeho představení světu si pořádně promyslela. No, posuďte sami.
1: Já jsem si pro tu prezentaci nebo představení jako alba veřejnosti vymyslela 4.11. akci v Roxy. Bude to takový speciální. Já jsem celý ten večer pojmenovala One Night Only, ale je to trošku mystifikace, protože ty večery jsou ve skutečnosti dva a jeden je v Praze a druhý je o týden později v Londýně a vypovídá to i o tom směru, který vždycky je a byl u mě takovou jednou nohou do zahraničí a jednou nohou tady v Čechách.
0: No, tak jí rozhodně držíme palce, ať se jí to povede a vydaří. Mimochodem ty zmíněné 33. Lenka oslaví 25. září, tak to si ještě připomeneme v ten den. Každopádně teď jdeme hrát Meky Žbirka za okamžik a nejdřív Mandraže a Motýly. Radio Český Blaník.

0: písnička Salomon a taky Karel Kryl, o kterém právě teď vzniká film v Teplicích, který se zaměřuje na okolnosti vzniku Krylovy písničky Anděl. Ta vyšla v roce 69 na debutovém albu Bratříčku zavírej vrátka. Všechno to režíruje Josef Císařovský, tak jsme zvědaví, jak to nakonec dopadne. Každopádně už teď u nás Viktor Sodoma, Země lásky a taky Činasky. Za malý okamžik.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Rádio Český Blaník.

0: Michal David, a ano, je to blízko. Teď hned si totiž dáme další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: A pokud se v mládí taky luštili, sestavovali Rubikovu kostku, tak teď dejte rádio pořádně na hlas, protože my vám předvedeme, co všechno se s takovou Rubikovkou ještě dá dělat, aby z toho vznikl rekord. Tak Pepíno Vaněk ví rozhodně víc.
2: Rubikova kostka, to byl svého času velký fenomén. A my jsme byli svědky zajímavého rekordního pokusu, kdy Leopold Heneš a jeho vnuk David dokázali do čtverhrané lahve o objemu půl litru tu Rubikovu kostku na střídačku složit. Takže oni ji nejdřív rozebrali na jednotlivé kostičky, pak dlouhými pinzetami vkládali do hrdla lahve ty jednotlivé dílky a muselo se jim to povést tak, aby ta kostka pak měla všechny strany správně barevné. Jim se to povedlo a my jsme rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: No, klobouček dolů.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém blaní.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme ji na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Rádio Český Blaník.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: No, to klidně můžete, pokud máte koho. Vašek Neckář těsně před 15. hodinou na Českém Blaníku a po 15. otevřeme další hodinu s Ivetou Bartošovou. Bude útočit láskou a bude taky hráč Petra Spáleného. Život je hrou vyhranou. A ještě Karel Gott a Trezor. Slyští na mě tu pězí. A taky další české písničky, které máte rádi hned po 15. hodině.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: V Čechách už nám prší, zatímco na Moravě a ve Slezsku stále ještě tropy. Jak to bude vypadat zítra? Bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a teploty půjdou dolů na 16 až 21 maximálně, i když na jihu Moravy tam bude až 23. Na horách pak naměříme maximálně 13. Teď Dominik Šmaus a další odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Do voleb zbývá přesně měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, říká politolog Jan Kubáček.
10: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit. Musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní misi a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
9: Já ještě doplním, že v pátek 9. a v sobotu 10. října proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a taky první kolo voleb do Senátu. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše. Na jednání se má řešit koordinace zahraniční politiky, zejména účast hlavy státu na valném shromáždění OSN, které se v New Yorku koná za 2 týdny. Českou delegaci povede Pavel, vedle něj se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka. Na severu Slovenska včera zaútočil medvěd na člověka. Zraněná osoba skončila v nemocnici. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým FATRA. Na místě byly umístěny fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5hodinové bitvě prohrál s Američanem Benem Sheltonem 2-3 na sety. Alcaraz se v New Yorku představil po 4měsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, v těch budeme rozhodně pokračovat i po 15. hodině, ale taky vás vezmeme na novou lanovku ve Špindlu a nabídneme 3 ve 3. Tak se těšte na další speciální mix. Za chvíli Marek Ztracený a také Petr Spálený a teď Iveta Bartošová. Michal Krusberský vás zdraví, hezké odpoledne. Yes.

0: Český Blaník.
1: Nesyčí jsem byl jiný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: bys potom stál.
1: Hráč Petra Spáleného ve středu 9.9. No schválně by mě zajímalo, kolik párů si v tento den řeklo své ano, protože to k tomu vysloveně svádí.
2: Rádio Český Blaník.
3: 3 ve 3.
1: Teď ale myslíme na všechny kuřáky. Ano, ať už kouříte cigarety, vodní dýmky, doutníky a nebo něco toho elektronického, tak teď budeme ten dým vyfukovat o 106, protože si dáme 3 písničky, kde se ten dým 100% vyskytuje. Lenka Filipová, Čas je jen modrej dým, také holky z Black Milk budou a modrej dým a do třetice ještě Pavel Bobek, Pojď stoupat jak dým. Tak co, jdeme na to?
3: 3 ve 3
2: na Českém Blaníku.

0: Slíbit vám můžu i Janka Ledeckého a taky Karla Gotta. Trezor už za chvíli.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

Pavel Bobek, na závěr 3 ve 3. Pojď stoupat jak dým. No a my za chvíli taky budeme stoupat do výšin, protože vám představíme novou lanovku na špindl.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Drobný máš?
3: Nepotřebujem, mám apku.
4: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Rádio Český Blaník.

0: Marie Rotrová, Petr Němec a ranní loučení na Českém Blaníku, ale my se loučit nebudeme, naopak my tady přivítáme jednu novinku. Přátelé, už se nám ochlazuje, aspoň teda v Čechách, a možná už někteří mluví o lyžování, ale nebudeme předbíhat. Každopádně ski areál Špindlerův mlýn dokončuje novou lanovku, která zatím jednosměrně propojí areály Medvědín a Svatý Petr. Lyžaři si ji poprvé vyzkoušejí 12. prosince. A podrobnosti nám k tomu prozradí také ředitel Špindlu René Hroneš.
1: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky. Aktuálně v této fázi už stojí dolní stanice šestimístné sedačky, která povede na stranu Hromovky a Svatého Petra. Je to lanovka, kterou uvedeme do provozu v rámci zahájení letošní zimní sezóny.
0: No a pokud se ptáte, kdy bude obousměrný provoz, tak k tomu dojde prý příští rok. Držíme palce, ať všechno klapne, a my vám za chvíli i nahory posíláme Jakuba Smolíka. A tak je Luci, šťastný chlap za okamžik.
2: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
9: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
10: www.hotovky.cz.
11: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
12: Kráva, kráva, kapr, kapr!
13: Kapr, kapr, husa, husa!
14: Nedělej team building v zasedačce.
15: Vyražte na Šeberák!
16: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
17: Krůta, krůta, tchos!
16: Nech toho a pojď.
17: Tchos.
18: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
19: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
18: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
19: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
18: Maxi Dotace.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
21: Co se tady děje?
22: Co se chystá?
1: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
22: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
23: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle by mohla být písnička vám všem, co trčíte někde v autech, v kolonách a v zácpách. Buďte klidní jako voda. Počítejte do deseti, ono se to jednou rozjede. Kapela Jelen za námi a před námi opět Radeček a bratři. Nemáme to za pár. Ano, a taky ve stínu Kapradiny bude zpívat Jana Kratochvílová. A dáme si i naši blanickou hymnu Slunce dál svítí. A bude jich rozhodně víc. Za okamžik pokračujeme.
1: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme vesměs oblačno až polojasno, na horách se ještě výjimečně vyskytnou slabé přehánky a teploty půjdou směrem dolů na 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy tam budete mít víc až 23, no a na horách pak kolem 13. Co se teď děje doma i ve světě, to naopak sleduje Dominik Šmaus.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. V Praze dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Je určené pro komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Nachází se v areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka. Hlavní smysl centra shrnuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
6: To základní ambicí je víceméně zjednodušit a zrychlit průchod pacienta tím systémem vlastně od prvopočátku, řekněme, podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
5: Pracoviště centra se pro pacienty otevírala zhruba od půlky srpna a některá začnou fungovat ještě v říjnu. V Krkonoších se častěji objevuje teplomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách dříve nežily. Správci Národního parku vyzývají návštěvníky, aby výskyt hmyzu hlásili. První pozorování kudlanky ve volné přírodě Krkonoš evidují ochranáři z roku 2019. Její rozšíření podle nich souvisí se změnou klimatu. Evropská komise navrhla akt o dostupném bydlení. Jeho cílem je pomoci členským státům EU a městům řešit dostupnost a nabídku bydlení v oblastech, které čelí největšímu tlaku. Návrh mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých mohou úřady omezit krátkodobé turistické pronájmy, jako je Airbnb a další. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec má zhruba za hodinu přivítat Ostravu a v 7 večer má výkop utkání Hradec Králové Plzeň. Zápasy se měly původně hrát 23. srpna, domácí týmy si je ale nechali odložit a to kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
4: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, s Českým Blaníkem vám dál přeje taky Michal Krusberský a teď opět Radeček, bratři.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jedno z mých velmi oblíbených od Abraxasu, Obyčejnej svět, 13 minut po 16. hodině.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A my si dneska dáme jednu, kterou v originále zpívá Umberto Tozzi, jmenuje se Tu, ovšem u nás ji zpívá Petr Rezek. A my se Petra právě teď ptáme, jak to tehdy bylo.
3: V 70. letech strašně letěla italská muzika v celé Evropě. Samozřejmě byla žádaná i u nás. A tak naše volba padla na píseň Tozziho Tu. To už bylo s orchestrem Karla Wagnera. No a samozřejmě opět Pavel Žák splodil krásný text a píseň si byla na světě. Navíc s okamžitým úspěchem, to jsem byl moc rád. Konečně dodnes je jednou z mých finálních písní na koncertech.
0: No je to tak, tak si ji dáme i teď při středě na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

0: poklidná písnička, možná v neklidném dni. Michal Hruza a Klára Vytisková, jejich Venuše, teď na Českém Blaníku. A přátelé, v kalendáři není Venuše, ale Daniela, takže pokud byste jim chtěli popřát, tak máte rozhodně ještě stále možnost. A my Danielám za chvíli pošleme třeba svatební průvod. Nic s tím nechci naznačovat. Bude Naďa Urbánková a také blanická písnička Slunce dál svítí.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jo!
8: Jo!
10: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
11: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
12: Aditek!
11: Kdo nabízí těsnění, technickou pryš a další gumové výrobky?
12: Aditek!
11: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
12: Aditek!
13: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
14: Usnula?
15: Asi jo.
14: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
15: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
18: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
19: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Rádio Český Blaník.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plášť.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, tak můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou pro vždy rád.

0: Hanka Zagorová, já chtěla jsem ti báseň psát. Tak básničku nám psát nemusíte, ale rozhodně nám můžete napsat. A to v tom případě, pokud byste si už v příští hodince chtěli nechat zahrát na přání nějakou tu vaši oblíbenou, a nebo všem těm Danielkám, které dneska mají svátek, tak se rozhodně nestyďte, pošlete nám buď SMSku, anebo nahrajte rovnou hlasovku přes WhatsApp. Obojí posílejte na 720-836307. Těšíme se v příští hodince a za chvíli ode mě. No, nalijeme si vínka, bude kapela Činasky a také Vanastovy věci.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Ano, Karel Gott zůstal svůj až do konce, to je fakt, a my taky zůstáváme svý a dál vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Blíží se nám 17. hodina a po 17. třeba Jirka Schellinger a Šípková růženka. No a taky bude Jirka Korn, Tvé stopy v písku. A ještě Vašek Neckář. I po 17. na Českém Blaníku české písničky, které máte rádi.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Berouňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
3: 3. až 13. září Beroun, ulice Obchodní, naproti Kauflandu.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude oblačný až polojasný, na horách se výjimečně vyskytnou ještě slabé přehánky, ale teploty půjdou už dolů, 16 až 21 v průměru, i na jihu Moravy tam bude méně, jen 23 stupňů a na horách kolem 13. Co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Dominik Šmaus a teď nám to prozradí taky ve zprávách.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli loňskému tragickému požáru restaurace v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár v restauraci u Kojota loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Zemřelo 7 lidí a 10 se zranilo. Obviněným může v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Policie vyzývá uživatele školního systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tak na situaci ze včerejška, kdy neznámý pachatel zřejmě prolomil účet studenta a jeho jménem poslal do jedné pražské školy výhružnou zprávu. Jedná se už o druhý obdobný případ, který v současnosti kriminalisté řeší. V Ostravě vzniklo nové vědecko-výzkumné centrum LERCO. Funguje při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Má vytvořit podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv zahraničních odborníků. Projekt má dvě části. Ty přiblíží jeho hlavní řešitel Roman Hájek.
8: Jedna část je přírodovědecká, vývoj nových molekul, matematické modelování a takové fajnovosti. Ta druhá je zaměřená na onkologii a krevní nádory a zase zaměřená na vývoj nových molekul. Vývoj moderní terapie na různé další související vědecko-výzkumné projekty.
7: Náklady na vznik budovy a její vybavení překročily 1 000 000 000 Kč. Tenistka Kateřina Siňaková má před sebou semifinále 4 hry na US Open. Spolu s Američankou Taylor Townsendovou vyzve belgicko-ruskou dvojici Elise Mertensová, Diana Schneiderová. Zápas by měl začít zhruba za 5 hodin. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, krásné odpoledne i teď, 3 minutky po 17. hodině. Jsme rádi, že trávíte čas ve společnosti našeho dabového rádia Český Blaník. No a připomínám, že za pár minut si budeme hrát na přání, takže pokud byste chtěli vybírat něco hezkého z našeho hudebního archivu, tak pořád ještě máte šanci. Stačí posílat SMSky anebo hlasovky přes WhatsApp na 720-836307. No a co si zahrajeme nejdřív? Jirku Schellingera už jsem slíbil na začátku hodiny, za okamžik bude taky Pepa Laufer s Artistou, ale ze všeho nejdřív Iveta Bartošová. Michal Krusberský je s vámi, tak přeju pohodu a dobrou náladu.

0: Tak to byl Jirka Šelingera, Šípková růženka.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, jdeme právě teď hrát zase na vaše přání, tak se pojďme podívat, kdo pak nám napsal. Ano, píše nám z chorvatského ostrova Ráb, posluchačka chtěla by nechat zahrát písničku od skupiny Argema, tohle je ráj, tady je také krásný ráj, píše Květa. No Květuš, my vás zdravíme teda do Chorvatska, taky závidíme, my musíme být v práci, tak si tu dovču, hlavně užijte, ať vám vyjde počasí, a tady je slibovaná Argema.
2: Písnička na přání.
1: Naše

0: štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok.
1: Písnička z legendárních básníků a taky Vašek Neckář, který momentálně tak veselé období, jako byla tahle písnička, neprožívá. Po odchodu jeho jediného syna se cítí dost špatně, tak mu posíláme spoustu energie a sil. A za chvíli už vám všem zahraje Honza Kalousek a také Petra Janů.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
9: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků.

0: Matku, vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

0: Tak to byla úžasná Hana Hegerová a její Milord. No a pokud nemáte program ještě na víkend, tak už v pátek byste mohli zajít anebo zajet do Mikulova na tradiční pálavské vinobraní. A jakou tam můžeme očekávat letos atmosféru, to nám přiblíží mluvčí Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: No, je to tak, musíte to prostě zažít, takže zdravíme do Mikulova, připomínám vám, posluchačům, že stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program navíc bude zdarma. Tak si to užijte a my vám za chvíli ještě nabídneme kapelu Olympic, Báru Basikovou a nebo Marka Ztraceného.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
11: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpadyjaneček.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Rádio Český Blaník.

0: Katka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda, jejich přání, a my vám i po 18. dopřejeme spoustu českých písniček. Dalibor Janda například bude. A taky třeba Kamélie jako Robinson. A s plánem dorazí i kapela Krištof. I po 18. prostě české písničky, které máte rádi.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Jak to vůbec stíháš, doktore, s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinika Florence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra už bude vesměs oblačno až polojasno, na horách se výjimečně ještě vyskytnou slabé přehánky a teploty pouze 16 až 21 stupňů. Na jižní Moravě až 23 a na horách pak kolem 13. Naproti mě Dominik Šmaus a dáme si poslední odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Přesně měsíc zbývá do voleb. V pátek 9. a v sobotu 10. října se koná první kolo voleb do třetiny Senátu a proběhnou i komunální volby do zastupitelstev obcí. Komunálky se od ostatních typů voleb liší hlavně způsobem hlasování. Volič totiž nevybírá jen jednu kandidující stranu nebo koalici, ale může hlasovat i pro jednotlivé kandidáty napříč stranami. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem schůzky bude koordinace zahraniční politiky. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Jak moc je to nebezpečné, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
10: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
9: Do zahájení sanace bude prostor střežit policie. Samotné odstraňování ekologické zátěže potrvá až do roku 2028. Znojemské historické vinobraní omezí dopravu ve Znojmě. Akce sebou nese uzavírky a zákazy parkování. Třídenní vinobraní sice začíná až v pátek, do centra města se ale začne dopravní omezení promítat už zítra od 7 ráno. Tolik zprávy, hezký večer.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Předeční večer, ať je i dál ve společnosti Českého Blaníku. Michal Krusberský vám mává, budu se těšit zítra o 13, ale teď Petr Novák, Náhrobní kámen a za chvíli Dalibor Janda od nás.

0: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
1: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
0: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
1: Na měsíc, tři měsíce, půl roku nebo rok.
0: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
1: A cena?
0: Už od 330 korun za den.
1: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
0: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: co má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Český Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Zahrada v Teplicích Trnovanech za 1 200 000 korun, rodinný dům v Toužimi na Karlovarsku za 1 521 000, byt 3+1 ve Frýdku Místku za 3 590 000, byt 3+1 v Hradci Králové za 7,5 milionu a rodinný dům v Mratíně na Praze Východ za 16 399 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.

0: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto?
1: No moment!
0: Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
2: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin v areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
4: Písnička na přání.
5: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
4: Písnička na přání na Českém Blaníku.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčit

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
4: Yeso!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reg a vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4. K novému

0: není k dostání. Láska musí žít.
1: Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Deti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
4: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40%.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
2: Babí léto.
1: Burčák.
2: Skvělé jídlo.
1: Víno.
2: Příjemná atmosféra.
1: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
2: Pohoda.
1: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
2: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
1: Generální partner je Centropol Energy.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Rádio Český Blaník.
3: To je i David Koller.

0: Rádio Český Blen.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
3: Ty nejhezčí, které znáte.
4: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
3: i dobré zprávy. Český Blaník.
4: Rádio Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoj.

splynu jsem s duchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Kto rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
1: Ty nejhezčí, které znáte.
2: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
1: i dobré zprávy. Český Blaník. Rádio Český Blaník.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Radio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Jsme Český Blaník.
2: A najdete nás i na síti všech sítí.
1: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
2: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.